nie sme ni my, ja či ty. Veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.

dřív, než padne sníh. Chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.

snáď viac. Vždy víš, šťastie je krásna viac. Šťastie je tak krásna, že bychom vláviac, ale prachy si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráku, nebo čím si, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není štěstí.